0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Veseme další várku informací. Návrat stále výstavy do Muzea umění v Olomouci. Po více než roční pauze se tu opět otevřela expozice Století relativity 2. Vrátila se z hostování na jihu Čech. Jsou v ní díla od 118 českých i středoevropských autorů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Blansku už si chystejme plavky. Začátkem srpna se tu otevře nový krytý bazén na sportovním ostrově. Moderní plavecký areál za 320 milionů korun nahradil původní schátralou budovu a ve zkušebním provozu bude od 2. srpna. 4 vojáci, kteří se zranili při čtvrteční havárii vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou, jsou při vědomí a mimo ohrožení života, informuje o tom armáda. Jejich rodinám poskytuje maximální psychologickou i materiální podporu. Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek při návratu z výcvikového letu. Neštěstí si vyžádalo život jedné vojákyně a zranění 4 vojáků. Příčiny havárky jsou v šetření. Armáda zatím zastavila provoz Venomů.
1: Sport.
3: Výbornou formu má fleretistka Michala Ileková na šermířském mistrovství světa v Hongkongu. Bez porážky prošla kvalifikací a zajistila si účast v pondělních bojích pro 64 nejlepších šermířek. 21-letá reprezentantka vyhrála všech 6 duelů ve skupinové fázi.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Ole! Tady je tvoje Metropole. Guz je portugalský DJ a producent, který vnáší do taneční hudby svůj originální zvuk plný energie a chytlavých beatů. Spojuje moderní elektroniku s groovem, který zní svěže a aktuálně. Připrav se na pořádnou porci

0: Naše rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: Metropole.
1: Metropole!
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé příběhy a hudební perly.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělku.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Veseme další várku informací. Návrat stále výstavy do Muzea umění v Olomouci. Po více než roční pauze se tu opět otevřela expozice Století relativity 2. Vrátila se z hostování na jihu Čech. Jsou v ní díla od 118 českých i středoevropských autorů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Blansku už si chystejme plavky. Začátkem srpna se tu otevře nový krytý bazén na sportovním ostrově. Moderní plavecký areál za 320 milionů korun nahradil původní schátralou budovu a ve zkušebním provozu bude od 2. srpna. 4 vojáci, kteří se zranili při čtvrteční havárii vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou, jsou při vědomí a mimo ohrožení života, informuje o tom armáda. Jejich rodinám poskytuje maximální psychologickou i materiální podporu. Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek při návratu z výcvikového letu. Neštěstí si vyžádalo život jedné vojákyně a zranění 4 vojáků. Příčiny havárky jsou v šetření. Armáda zatím zastavila provoz Venomů.
0: Sport.
3: Výbornou formu má fleretistka Michala Ileková na šermířském mistrovství světa v Hongkongu. Bez porážky prošla kvalifikací a zajistila si účast v pondělních bojích pro 64 nejlepších šermířek. 21-letá reprezentantka vyhrála všech 6 duelů ve skupinové fázi.
0: Víc energie.

Tady je tvoje metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy jste říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročí našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce, Optika Maon na Ostružnické ulici, hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
4: Léto non-stop. Hudba non-stop.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska přichází DNCE, kapela, která bere pop a funky rytmy. Hodí je do mixéru, přidá špetku šílenosti a servíruje ti zábavu ve formě zvuku. V čele s charismatickým Joem Jonasem přináší DNCE hudbu, která se nebere moc vážně, ale o to víc tě pobaví. Jsou jako parta kámošů, co nikdy nesedí v koutě a vždycky rozjedou večírek. Jejich styl je barevný, taneční a nakažlivý. Tak nevypínej rádio. Na Metropoli máme ten správný groove právě teď.
3: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

Tady je tvoje metropole. Janet Jackson je americká legenda popu a R&B, která svým hlasem a energickými vystoupeními ovlivnila celý svět. Její styl je jako pořádná dávka charisma a rytmu, který si tě prostě získá. Tak zůstaň naladěnej, protože na metropoli tě čekají další skvělé příběhy. My love is blind, can't you see my desire? Cause that's the way love goes. That's the way love. That's the way love. That's the way love goes. Like a moth to a flame burned by the fire. That's the way. My love is blind, can't you see my desire? That's the way. Like a moth to a flame burned by the fire. That's the way. My love is blind, can't you see my desire?

tady je tvoje metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: Víc energie.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Všední den.
1: Berani, je tu možnost nového nasměrování. Býci, měli byste si vytvořit bezpečný prostor. Blíženci, víkend vás možná příjemně překvapí. Radci, budete silní a stabilní. Lvi, naladíte se trochu jinak než obvykle. Pany, nestrácejte půdu pod nohama. Váhy, chcete věřit tomu, že lidé jsou lepší než ve skutečnosti. Štíři, zpomalte, pak bude čas na sebereflexi. Střelci, čeká vás zásadní zkouška trpělivosti. Kozorozi, objeví se nové inspirace a nové možnosti. Vodnáři, lépe se vymezte vůči svému okolí. A co mi ryby, naše intuice prý bude silná, takže jí můžeme věřit.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu

0: disco.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska tě vezmeme do světa Lost Frequencies, belgického DJe a producenta, který dokáže ze vzduchu udělat beat a z beatu náladu. Jeho melodický deep house tě přenese na pláž, i když sedíš ve špičce v tramvaji. Lost Frequencies je jako kámoš, co ti bez řečí podá drink a pustí tě na vlnu klidu a pohody. Jeho písně nejsou jen

tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radiometropole. Víc muziky. Víc

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáš, i všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy se říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétně.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce. Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Letní vibe Radia Metropole.

0: Fresh. Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
4: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
3: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům.
0: Sport.
3: Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia i noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Všední den. Berani, je tu možnost nového nasměrování. Víci, měli byste si vytvořit bezpečný prostor. Blíženci, víkend vás možná příjemně překvapí. Radci, budete silní a stabilní. Lvi, naladíte se trochu jinak než obvykle. Pany, nestrácejte půdu pod nohama. Váhy, chcete věřit tomu, že lidé jsou lepší než ve skutečnosti. Štíři, zpomalte, pak bude čas na sebereflexi. Střelci, čeká vás zásadní zkouška trpělivosti, kozorozi, objeví se nové inspirace a nové možnosti, vodnáři, lépe se vymezte vůči svému okolí a co mi ryby, naše intuice prý bude silná, takže jí můžeme věřit.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Radio Metro.

0: léto a my jedeme na dovolenou. I když mnozí nedáme dopustit na tuzemské kempy a české památky, tisíce dalších vyráží za sluncem do Chorvatska nebo Itálie. Schválně, jestli tyhle destinace dostatečně známe. Víte, že v Dubrovníku a také ve Splitu platí nová pravidla pro parkování. V historických centrech nesmíme nechat auto. Za porušení hrozí sankce v řádu několika stovek eur. A v Itálii letos masivně přitvrdili proti plážovému nešvaru z ručníky. Pokud si na pláži v oblíbených letoviscích jako Toskánsko nebo Sardinie necháte ručník přes noc, abyste si zarezervovali místo, pobřežní stráž vám ho zabaví a na místě ještě můžete dostat tučnou pokutu. Doma nebo v cizině, s námi vás žádné letní trable nečekají.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo.čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Vítejte u nich. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé, jde o opravy povrchu či instalaci kabeláže nebo modernizaci. A souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report.cz. Velké fotografie klíčových okamžiků dějin můžeme vidět v Šumperku. Ten se zařadil mezi pár měst v Česku, kde se koná unikátní venkovní výstava Czech Press Photo. Vernisáž se koná ve čtvrtek v 17 hodin před divadlem.
1: Sport.
3: Cílem vrátit se do horní třetiny ligové tabulky vstupují do nové sezóny fotbalisté Olomouce. V uplynulé sezóně si Hanáci sice hrají jarní play-off konferenční ligy, v domácí soutěži ale končí na 7. místě. Jaké jsou ambice klubu před novým ročníkem? Na to odpovídá předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil.
4: Loňskou sezónu jsme si užili, udělali jsme obrovský úspěch v pohárech. Letos bohužel jsme doplatili na tu neskušenost nováčka v pohárech, ale ambice rozhodně máme, chceme skončit do top 6 a pak uvidíme, pak se porveme v top 6 o co nejlepší umístění a samozřejmě bychom si rádi poháry znova zahráli, ale v tuto chvíli ten krátkodobý cíl je top 6 pro tu sezónu.
3: To hovoří předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil. Do ligy vstupuje Sigma v neděli duelem v Jablonci, domácí premiéru si pak odbývá o týden později proti Mladé Boleslavi. Tolik víkendové zprávy, které připravil Tom Gottwald a za celý náš tým vám přeju pohodový víkend.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Víkend před námi nabízí dvě tváře léta. Sobota láká na vytouženou pohodu u vody. Sluníčko vyšlo v 5.19, obloha zůstane polojasná, teploty kolem 29 stupňů. Zítra může přijít postupně změna, od západu se zahušťují mraky a přináší přehánky i lokální bouřky. Podle meteorologů jde ale jen o typické letní osvěžení, které příjemně prořízne teplý vzduch.
0: Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Zdravíme za volant. Pokud projíždíte Úsovem, místo nebezpečné, dopravní nehoda, průjezdná s velkou opatrností, počítejte se zdržením až do 9:30. Měřený úsek vás čeká na D1, když jedete z Vyškova na Říkovice. Je na exitu Kroměříž západ, je tu policejní hlídka. V Kroměříži zůstáváme Osvoboditelů Velehradská nebo Moravská. Probíhá výstava sportovních aut i treku, tak se na místě pohybujte opatrně. Dobře, dojeďte.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy.

0: Metropole právě dnes.
1: Co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Dozvíte se na konci dnešního kalendária. Dneska je 25. července, svátek slaví všichni Jakubové, Kubíci, Jakoubkové. Tohle tradiční jméno pochází z hebrejštiny a znamená ten, kdo se drží za patu nebo druhorozený. Kubové, všecko nejlepší. Kdo slaví narozky? 69. má populární americký herec Matt LeBlanc, kterého všichni známe jako Joeyho ze seriálu Přátelé. 73 dneska slaví textařka Gabriela Oswaldová a 36 svíček na dortu svoukne písničkář Pokáč. Pohled do historie nás zavede do roku 1648, kdy švédská vojska během 30leté války vtrhla do Prahy a vyrabovala cenné umělecké sbírky. A dnešek je taky světovým dnem prevence proti tonutí a neoficiálním dnem IT administrátorů. Ano, ajťáků. Takže co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Začne hledat tlačítko Power On. Je sobota 25. července.
0: Metropole právě dnes.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
5: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
4: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
5: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
4: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
5: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
4: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj. Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všichni posluchače z ostravského letiště.
1: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli a proč existuje takový nějaký limit?
2: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravují se podklady pro posádku. V té hlavní dovolenkové sezóně je navíc provoz intenzivnější, takže se opravdu vyplatí mít klid a nespěchat na poslední chvíli.
1: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi jste zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
2: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr, například kontrolu na přítomnost výbušnin. Stejně tak i zavazadla mohou být ze systému vybrána k detailnější kontrole. Je to standardní bezpečnostní proces, který zvyšuje bezpečnost všech cestujících.
1: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
2: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
1: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava naším dnešním hostem. Děkujeme.
2: Taky děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Do kašen se neleze. Kašnou se brodil 49letý muž a lovil peníze.
4: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor kašny, tak byl převezen na záchytku k vystřízlivění. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu v dechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalšímu řešení.
3: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského Sadech. Restaurování potrvá do října, píše deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř.
0: Sport.
3: Na Hradě to žilo tenisem. Prezident Petr Pavel přivítal české hrdinky z Wimbledonu a poděkoval jim za neuvěřitelnou reprezentaci i to, že v Česku opět probudili pravé sportovní vlastenectví. Čerstvá šampionka Linda Nosková i finalistka Karolína Muchová dorazili přímo s nablízkanými trofejemi a hlava státu od nich na oplátku dostala podepsanou wimbledonskou kšiltovku. Pavel vyzdvihl nejen jejich herní dominanci, ale i skvělé vystupování a fair play, kterým si získali srdce fanoušků po celém světě. Tolik víkendové zprávy. Připravil je pro vás Tom Gottwald a za celý náš tým vám přeji krásný a pohodový víkend.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude, sobota doslova vybízí k výletům, obloha drží polojasný ráz, teploty šplhají k 29. Pro zajímavost, historický teplotní rekord pro dnešek činí neuvěřitelných 36,3 stupně z roku 2019. Neděle sice přinese sprchu v podobě deště a přeháněk, v zákulisí se ale už chystá teplotní skok. Meteorologové varují, že víkendové deště představují na dlouho poslední kapky vláhy před nástupem dalších tropů.
0: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, jsou tu rychlé dopravní zprávy. Jívová zasahují hasiči i policisté, dvě auta v sobě. Nehoda v Jívové se bude vyšetřovat zhruba do 11:30. Uzavřená cesta v Úsově, dořešuje se ranní dopravní nehoda. A pozor ještě na D1 ve směru na Ostravu před exitem Hulín Západ stojí porouchaný kamion, který brání provozu. Policejní hlídky jste viděli na D1 před exitem Hulín Západ a taky na trase mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi. Stojí v napajedlech na nádraží. V Hranicích, na Hranické, v Blansku, na Poříčí a taky v Bořitově. Dobře dojeďte.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Flexi, Balda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Tohle je
7: Radio Metropole.

Opět stojíme po kolena v rybníčku české hudební scény a taháme z nich kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska nahodíme udičku do Litomyšle. Odtud totiž pochází indie rocková kapela Zrcadla. Jestli máte rádi živelnou hudbu s českými texty, která vás nadchne svou melodií, chytlavostí a sympatickým zpěvem, tohle je něco přímo pro vás. Zvlášť pokud si libujete v britské kytarové hudbě z 90. až 0. let. Tou se totiž kapela inspiruje. Zrcadla mají venku jedno EPčko s názvem Někde v noci, loni jim taky vyšel single Stůj, který si dnes pustíme. Pokud jste fanoušci kapely Imodium, mám pro vás jednu zajímavost. Na produkci tohohle songu se podílel Tomáš Frede, frontman kapely Imodium. Zrcadla navíc slibují, že se již brzy můžeme těšit na nové album. Než to přijde, poslechneme si jejich poslední single. Tohle je song Stůj od kapely Zrcadla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
4: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
3: Řekl pro ČTK místostarosta Svitav Pavel Čížek.
0: Sport.
3: Mlýnský potok v Horce nad Moravou se už příští sobotu 1. srpna promění v dějiště jedné z nejatraktivnějších letních událostí regionu. V areálu kempu Pádlo Morava totiž vypukne populární neckiáda, která slibuje celodenní porci recese, originálních masek a napínavých soubojů na vodě. Vodní klání odstartuje od 10 hodin pohádkovými plavbami pro nejmenší. Hlavní závodní program pak nabídne nejen souboj o nejlepší netradiční plavidlo, ale i divácky atraktivní závody na traktorových duších nebo sprint na lehátkách. Vyvrcholení v podobě hlavního závodu je naplánováno na 16. hodinu, po kterém bude následovat slavnostní vyhlášení vítězů. Organizátoři upozorňují, že vjezd autem přímo do kempu je povolen pouze pro dovoz plavidel. Návštěvníci mohou parkovat u fotbalového hřiště, pro cyklisty je připraveno zázemí přímo v kempu. Tento víkendový přehled pro vás připravil Tom Gottwald. Za celé rádio vám přeji parádně strávené volné dny.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víkendové teploty těsně pod hranicí třicítek a dlouhými letními večery. Sluníčko zapadá krátce před devátou. Víme, jak bude. Sobota přeje slunečním paprskům. V neděli se na mnoha místech můžou ozvat hromy a přijde sprcha. Tahle záchrana v podobě vody přichází za 5 minut 12. Například jižní Morava už v těchto dnech připomíná vyprahlou poušť. Sobota tedy skoro jasná až polojasná, neděle deštivá.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, stále pozor, újivové policisté vyšetřují srážku dvou aut, uzavřen jeden jízdní pruh, dvě motorky havarovaly v Mohelnici na Třebovské ulici opatrně. Kde raději zvolnit, policii hlásíte z hranic na třídě Československé armády, stojí v Topolanech nebo na D1 u exitu Kroměříž západ. Dobře dojeďte.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Tvoje dopoledne?

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Kam vyrazit o víkendu za zážitky? Sovinec láká po oba dny na velkolepou bitvu z 30leté války, sokolnické ukázky i kaskadérské grotesky. Pokud dáváte přednost vodě, na olomouckých Poděbradech si můžete otestovat nejrůznější vodní vybavení. Od 3 odpoledne ožívá korunní pevnůstka, vypukne tady Jelenfest s kapelnou Jelen, autogramiádou i koncertem pro děti. Láká vás večerní muzika? Olomoucké Horní náměstí roztancuje od 19 hodin festival Color z Olomouc, žhavá latinsko-americká salsa. Bounty Rock Café zase od 8 večer vystoupí francouzská kytaristka a zpěvačka Ellie Lownies. Pro rodiny s dětmi nabízí olomoucká pevnost poznání nefalšovaný astronautický výcvik, zatímco v zoologické na Svatém Kopečku běží velká letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. Přejeme krásný víkend a super zážitky.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy.
0: Místní rádio. Místní zprávy.
3: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
4: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
3: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Sladněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům.
0: Sport.
3: Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.
5: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia i noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Dopravní nehody, otinové, srážka osobního auta a motocyklu, probíhají záchranné práce. Nehoda dvou motorkářů je v Mohelnici na Třebovské. Policie na místě. Komplikace jsou pro porouchané auto u Mladče na D35 ve směru na Hradec Králové. Odstavené auto je před Mladčí za Přáslavicemi, na D1 před Kojetínem a taky před Mořicemi. Ještě policejní hlídky stojí v Litovli, v Holešově, v Babicích, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a na dálnicích na D48 na exitu Bělotín. Majáčky jste viděli na D1 na exitu Kroměříž Východ a na D55 před exitem na Pajedla. Dobře dojeďte.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a dopolední chill.

0: Rádio Metropole.
1: Čau, čau, čau, tady Mikael. Tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!

0: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
1: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat? Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
0: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Tvůj víkend.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Vítejte u nich. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé, jde o opravy povrchu či instalaci kabeláže nebo modernizaci. A souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report.cz. Velké fotografie klíčových okamžiků dějin můžeme vidět v Šumperku. Ten se zařadil mezi pár měst v Česku, kde se koná unikátní venkovní výstava Czech Press Photo. Vernisáž se koná ve čtvrtek v 17 hodin před divadlem.
1: Sport.
3: Cílem vrátit se do horní třetiny ligové tabulky vstupují do nové sezóny fotbalisté Olomouce. V uplynulé sezóně si Hanáci sice hrají jarní play-off konferenční ligy, v domácí soutěži ale končí na 7. místě. Jaké jsou ambice klubu před novým ročníkem? Na to odpovídá předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil.
4: Loňskou sezónu jsme si užili, udělali jsme obrovský úspěch v pohárech. Letos bohužel jsme doplatili na tu neskušenost nováčka v pohárech, ale ambice rozhodně máme, chceme skončit do top 6 a pak uvidíme, pak se porveme v top 6 o co nejlepší umístění a samozřejmě bychom si rádi poháry znova zahráli, ale v tuto chvíli ten krátkodobý cíl je top 6 pro tu sezónu.
3: To hovoří předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil. Do ligy vstupuje Sigma v neděli duelem v Jablonci, domácí premiéru si pak odbývá o týden později proti Mladé Boleslavi. Tolik víkendové zprávy, které připravil Tom Gottwald a za celý náš tým vám přeju pohodový víkend.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Víkend před námi nabízí dvě tváře léta. Sobota láká na vytouženou pohodu u vody. Sluníčko vyšlo v 5.19, obloha zůstane polojasná, teploty kolem 29 stupňů. Zítra může přijít postupně změna, od západu se zahušťují mraky a přináší přehánky i lokální bouřky. Podle meteorologů jde ale jen o typické letní osvěžení, které příjemně prořízne teplý vzduch.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Vysíláme další rychlé dopravní zprávy. Nehoda osobáků s motocyklem a záchranářské práce aktuálně v Otinovsi. Nehoda dvou osobáků se dořešuje u Jívové. Porouchané auto na D35 km 246 ve směru z Litovle na Mohelnici a dál na Hradec. Odstavené auto hlásíte z D1 trasa Vyškov-Říkovice, stojí u exitu Kojetín. Odstavené auto blokuje provoz taky na D46 z Vyškova na Olomouc, stojí za exitem Vyškov. Policejní hlídky v Holešově na dálnici 35 na trase Mohelnice Olomouc stojí za exitem Křelov. Majáčky jste viděli v Olomouci na Volkrově, po cestě z Olomouce do Prostějova a taky v Kroměříži ve směru do centra. Dobře dojeďte.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Přeju fantastické sobotní poledne, 25. červenec. Sluníčko pálí, doufám, že si užíváte poctivý oběd nebo chladivý drink u bazénu. Naše rádio je vaše letní rádio, k tomu naservírujeme další muziku. Než rozbalíte deku k odpolednímu šlofíku, tak buďte s námi. Chystáme kalendárium, prolistujeme příběhy i zajímavosti dnešního dne. Mimochodem slaví ajťáci. Mějte skvělou sobotní náladu, poslouchejte dál.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Metropole právě dnes.
1: Co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Dozvíte se na konci dnešního kalendária. Dneska je 25. července, svátek slaví všichni Jakubové, Kubíci, Jakoubkové. Tohle tradiční jméno pochází z hebrejštiny a znamená ten, kdo se drží za patu nebo druhorozený. Kubové, všecko nejlepší. Kdo slaví narozky? 69. má populární americký herec Matt LeBlanc, kterého všichni známe jako Joeyho ze seriálu Přátelé. 73 dneska slaví textařka Gabriela Oswaldová a 36 svíček na dortu sfoukne písničkář Pokáč. Pohled do historie nás zavede do roku 1648, kdy švédská vojska během 30leté války vtrhla do Prahy a vyrabovala cenné umělecké sbírky. A dnešek je taky světovým dnem prevence proti tonutí a neoficiálním dnem IT administrátorů. Ano, ajťáků. Takže co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Začne hledat tlačítko Power On. Je sobota 25. července.
0: Metropole právě dnes. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Do kašen se neleze. Kašnou se brodil 49-letý muž a lovil peníze.
4: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor kašny, tak byl převezen na záchytku v Bystří Zlivění. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu dechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalším řešením.
3: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského sadech. Restaurování potrvá do října, píše deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř.
1: Sport.
3: Na Hradě to žilo tenisem. Prezident Petr Pavel přivítal české hrdinky z Wimbledonu a poděkoval jim za neuvěřitelnou reprezentaci i to, že v Česku opět probudili pravé sportovní vlastenectví. Čerstvá šampionka Linda Nosková i finalistka Karolína Muchová dorazili přímo s nablízkanými trofejemi a hlava státu od nich na oplátku dostala podepsanou wimbledonskou kšiltovku. Pavel vyzdvihl nejen jejich herní dominanci, ale i skvělé vystupování a fair play, kterým si získali srdce fanoušků po celém světě. Tolik víkendové zprávy. Připravil je pro vás Tom Gottwald a za celý náš tým vám přeji krásný a pohodový víkend.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Sobota doslova vybízí k výletům. Obloha drží polojasný ráz, teploty šplhají k 29. Pro zajímavost, historický teplotní rekord pro dnešek činí neuvěřitelných 36,3 stupně z roku 2019. Neděle sice přinese sprchu v podobě deště a přeháněk, v zákulisí se ale už chystá teplotní skok. Meteorologové varují, že víkendové deště představují na dlouho poslední kapky vláhy před nástupem dalších tropů.
1: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Dobrý den za volant, možná právě dneska vyrážíte autem na dovolenou, věnujte se mu chvilku. Základem pro pohodovou cestu je správný tlak v pneumatikách, funkční klimatizace i kompletní výbava. Pozor při cestách za hranice, pravidla se v Evropě v různých zemích docela hodně liší. Zatímco u nás stačí základ, v zahraničí po vás mohou policisté chtít hned dva výstražné trojúhelníky nebo dokonce hasící přístroj. A místo pouhé opravné sady na defekty, raději přibalte plnohodnotné náhradní kolo. Je to možné? Je. Nechcete přece komplikace a vysoké pokuty. Více k tématu radí olomoucký report. Sami přejeme krásnou dovolenou.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metro.

0: Slunečné odpoledne, 25. červenec, pravá letní siesta v plném proudu, ať už držíte v ruce volant na cestách za zážitky, nebo se rozvalujete na zahradě, tohle rádio je vaše letní pohodička. Hoďte starosti za hlavu a užívejte si víkend na plné pecky. Pozveme jednoho speciálního hosta už v téhleté hodince, tak věřte, že vás to zaručeně pobaví. Dobré odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Posloucháš? Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy jste říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce, Optika Maon na Ostružnické ulici, hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
4: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
3: Řekl pro ČTK místo starosta Svitav Pavel Čížek.
0: Sport.
3: Mlýnský potok v Horce nad Moravou se už příští sobotu 1. srpna promění v dějiště jedné z nejatraktivnějších letních událostí regionu. V areálu kempu Pádlo Morava totiž vypukne populární neckiáda, která slibuje celodenní porci recese, originálních masek a napínavých soubojů na vodě. Vodní klání odstartuje od 10 hodin pohádkovými plavbami pro nejmenší. Hlavní závodní program pak nabídne nejen souboj o nejlepší netradiční plavidlo, ale i divácky atraktivní závody na traktorových duších nebo sprint na lehátkách. Vyvrcholení v podobě hlavního závodu je naplánováno na 16. hodinu, po kterém bude následovat slavnostní vyhlášení vítězů. Organizátoři upozorňují, že vjezd autem přímo do kempu je povolen pouze pro dovoz plavidel. Návštěvníci mohou parkovat u fotbalového hřiště, pro cyklisty je připraveno zázemí přímo v kempu. Tento víkendový přehled pro vás připravil Tom Gottwald. Za celé rádio vám přeji parádně strávené volné dny.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víkendové teploty těsně pod hranicí třicítek a dlouhými letními večery. Sluníčko zapadá krátce před devátou. Víme, jak bude. Sobota přeje slunečním paprskům. V neděli se na mnoha místech můžou ozvat hromy a přijde sprcha. Tahle záchrana v podobě vody přichází za 5 minut 12. Například jižní Morava už v těchto dnech připomíná vyprahlou poušť. Sobota tedy skoro jasná až polojasná, neděle deštivá.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Hezký den za volant, parkujete třeba v Olomouci, pozor na letní bloková čištění. Jen za tento týden museli strážníci řešit desítky aut, která bránila úklidu. Od pondělka se čistící stroje chystají například do Chomoutova, v týdnu pak projedou i ulicí Zelená, Polívková nebo Farského. Ulice se čistí vždycky od 6 ráno do 2 odpoledne. Značky s časem zákazů se na místě objevují s předstihem, tak na ně při parkování radši mrkněte, ať předejdete zbytečným pokutám nebo odtahu. Přesný seznam všech čištěných ulic najdete už teď na webu Olomoucký report.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Ahoj a dobrý den, taky po 14. hodině. Doufám, že máte po ruce pořádnou porci zmrzliny, nebo aspoň nějaké studené nealko. Jsme vaše letní rádio. Užíváme každou minutu, zůstaňte naladěni. Mrkneme se na to, o čem se píše. Podíváme se na témata, která hýbou třeba dnešním dnem. No a permanentně chystáme odpolední zprávy, předpověď počasí i dopravní info. Tak hezké odpoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
12: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
11: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
12: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
11: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
12: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
11: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
12: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
13: Tohle je
14: Radio

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: A co právě teď rezonuje na regionálních webech? Chystáte se autem k moři? Pak rozhodně nepodceňte přípravu. Nejde jen o klimatizaci a pneumatiky, ale hlavně o povinnou výbavu. Ta se totiž napříč Evropou liší a bez náhradního kola či druhého trojúhelníku vám hrozí mastná pokuta. Podrobnosti radí olomoucký report. Pokud zůstáváte doma, provoňte si sobotu. Na zámku Třemešek vypukne festival Vidle Vidlička. Čekají vás poctivé farmářské dobroty, cooking show i koncert Ilony Čákové. Vstup je zdarma, píše Šumperský rej. A na závěr obří triumf. Český jezdec Martin Kadlečík ovládl světový šampionát ve virtuálních formulích. Z obýváku teď míří rovnou do Ameriky, kde na reálném okruhu zabojuje o sedačku v opravdovém závodním týmu. Velký příběh přináší web Olomouc.cz. Dál už pro vás nemám ani čárku, protože u nás v redakci zkrátka víme, o čem se píše. Příjemný zbytek dne a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Tom Gottwald. Buďte s námi i dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy.
1: Místní rádio. Místní zprávy.
2: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
3: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
2: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům.
1: Sport.
2: Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia i noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Zdravíme za volant, pokud se právě teď chystáte k benzínce, připravte se na vyšší účty. Ceny paliv v Olomouckém kraji výrazně vzrostly. Důvodem je samo sebou i konec státní cenové regulace. Za litr benzínu i nafty teď v průměru zaplatíme přes 42 koruny. Nafta přitom skokově zdražila o více než 4,5 koruny na litr. Nejpříznivější ceny na pumpách zůstávají na Prostějovsku, naopak nejhlouběji do kapsy si řidiči sáhnou na Jesenicku a v Olomouci. Ceny a víc k tématu má olomoucký report. Šťastnou cestu.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Vlka.
1: Jsme s vámi taky mezi 15. a 16. hodinou. Krásné odpoledne. Pokud právě rozpalujete grill nebo balíte věci do vody, jsme tu s vámi. Vaše letní rádio vás hladce doprovází sobotou. No a pokud přemýšlíte, co podniknout dál, další parádní víkendové tipy budeme mít už v téhle hodince, tak doufám, že vás to zvedne ze židle jako další muzika, kterou pro vás už za chvilku máme.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Kam vyrazit o víkendu za zážitky? Sovinec láká po oba dny na velkolepou bitvu z 30leté války, sokolnické ukázky i kaskadérské grotesky. Pokud dáváte přednost vodě, na olomouckých Poděbradech si můžete otestovat nejrůznější vodní vybavení. Od 3 odpoledne ožívá korunní pevnůstka, vypukne tady Jelen Fest s kapelnou Jelen, autogramiádou i koncertem pro děti. Láká vás večerní muzika? Olomoucké Horní náměstí roztancuje od 19 hodin festival Colores Olomouc, žhavá latinsko-americká salsa. V Antiro Café zase od 8 večer vystoupí francouzská kytaristka a zpěvačka Ellie Lownies. Pro rodiny s dětmi nabízí olomoucká pevnost poznání nefalšovaný astronautický výcvik, zatímco v zoologické na Svatém Kopečku běží velká letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. Přejeme krásný víkend a super zážitky.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit? Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

Rádio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Vítejte u nich. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé, jde o opravy povrchu či instalaci kabeláže nebo modernizaci. A souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report.cz. Velké fotografie klíčových okamžiků dějin můžeme vidět v Šumperku. Ten se zařadil mezi pár měst v Česku, kde se koná unikátní venkovní výstava Czech Press Photo. Vernisáž se koná ve čtvrtek v 17 hodin před divadlem.
1: Sport.
3: S cílem vrátit se do horní třetiny ligové tabulky vstupují do nové sezóny fotbalisté Olomouce. V uplynulé sezóně si Hanáci sice hrají jarní play-off konferenční ligy, v domácí soutěži ale končí na 7. místě. Jaké jsou ambice klubu před novým ročníkem? Na to odpovídá předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil.
4: Loňskou sezónu jsme si užili, udělali jsme obrovský úspěch v pohárech. Letos bohužel jsme doplatili na tu neskušenost nováčka v pohárech, ale ambice rozhodně máme. Chceme skončit do top 6 a pak uvidíme, pak se porveme v top 6 o co nejlepší umístění a samozřejmě bychom si rádi poháry znova zahráli, ale v tuto chvíli ten krátkodobý cíl je top 6 pro tu sezónu.
3: To hovoří předseda představenstva Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil. Do ligy vstupuje Sigma v neděli duelem v Jablonci, domácí premiéru si pak odbývá o týden později proti Mladé Boleslavi. Tolik víkendové zprávy, které připravil Tom Gottwald a za celý náš tým vám přeju pohodový víkend.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Víkend před námi nabízí dvě tváře léta. Sobota láká na vytouženou pohodu u vody. Sluníčko vyšlo v 5.19, obloha zůstane polojasná, teploty kolem 29 stupňů. Zítra může přijít postupně změna, od západu se zahušťují mraky a přináší přehánky i lokální bouřky. Podle meteorologů jde ale jen o typické letní osvěžení, které příjemně prořízne teplý vzduch.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Řidiči na Prostějovsku se musí připravit na nová dopravní omezení. Úplná uzavírka nás čeká v Tištíně z důvodu stavby kanalizace. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice. Zdržení čekejte i ve Služíně, kde se kvůli stavbě chodníku projedete jen po jedné části vozovky. Komplikace jsou přímo v Prostějově. Ulice Krokova je neprůjezdná, částečně omezená je ulice Česká. Podrobnosti píše Olomoucký report. Víme, jak se jezdí tady.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Příjemné sobotní odpoledne, 25. červenec po 16. hodině. Víkendová atmoška by se dala krájet. Možná odpočíváte s přáteli nebo někde kroutíte kilometry na výletě. Máme pro vás mix toho nejlepšího, hit za hitem. No a chceme vás udržet v té nejlepší náladě až do večera. V téhle hodince se ještě podíváme na parádní letní tipy v našem letním speciálu, tak si to nenechte ujít. A díky, že posloucháte.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Radio

0: létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
1: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
0: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
1: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
0: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
1: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
0: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
2: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Do kašen se neleze. Kašnou se brodil 49-letý muž a lovil peníze.
4: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor kašny, tak byl převezen na záchytku v Bystřicích. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu v dechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalšímu řešení.
3: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského Sadech. Restaurování potrvá do října, píše deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř.
1: Sport.
3: Na Hradě to žilo tenisem. Prezident Petr Pavel přivítal české hrdinky z Wimbledonu a poděkoval jim za neuvěřitelnou reprezentaci i to, že v Česku opět probudili pravé sportovní vlastenectví. Čerstvá šampionka Linda Nosková i finalistka Karolína Muchová dorazili přímo s nablízkanými trofejemi a hlava státu od nich na oplátku dostala podepsanou wimbledonskou kšiltovku. Pavel vyzdvihl nejen jejich herní dominanci, ale i skvělé vystupování a fair play, kterým si získali srdce fanoušků po celém světě. Tolik víkendové zprávy. Připravil je pro vás Tom Gottwald a za celý náš tým vám přeji krásný a pohodový víkend.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude, sobota doslova vybízí k výletům, obloha drží polojasný ráz, teploty šplhají k 29. Pro zajímavost, historický teplotní rekord pro dnešek činí neuvěřitelných 36,3 stupně z roku 2019. Neděle sice přinese sprchu v podobě deště a přeháněk, v zákulisí se ale už chystá teplotní skok. Meteorologové varují, že víkendové deště představují na dlouho poslední kapky vláhy před nástupem dalších tropů.
1: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Dobrý den za volant, možná právě dneska vyrážíte autem na dovolenou, věnujte se mu chvilku. Základem pro pohodovou cestu je správný tlak v pneumatikách, funkční klimatizace i kompletní výbava. Pozor při cestách za hranice, pravidla se v Evropě v různých zemích docela hodně liší. Zatímco u nás stačí základ, v zahraničí po vás mohou policisté chtít hned dva výstražné trojúhelníky nebo dokonce hasící přístroj. A místo pouhé opravné sady na defekty, raději přibalte plnohodnotné náhradní kolo. Je to možné? Je. Nechcete přece komplikace a vysoké pokuty. Více k tématu radí olomoucký report. Sami přejeme krásnou dovolenou.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: půl šestou přejeme parádní odpoledne. Horký den bude ustupovat, začíná další část v soboty. Dneska byl den plný sportu, jídla, lenošení a vaše letní rádio vás zásobuje tím nejlepším. Doplňte drinky, hoďte se do pohody. Mrkneme se na dnešní kalendárium, mrkneme, co všechno zajímavého se k dnešnímu datu váže, popřejeme k svátku Kubíkům a přihodíme taky jeden ajťácký fórek. Tohle rádio je vaše letní rádio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Dozvíte se na konci dnešního kalendária. Dneska je 25. července, svátek slaví všichni Jakubové, Kubíci, Jakoubkové. Tohle tradiční jméno pochází z hebrejštiny a znamená ten, kdo se drží za patu nebo druhorozený. Kubové, všecko nejlepší. Kdo slaví narozky? 69. má populární americký herec Matt LeBlanc, kterého všichni známe jako Joeyho ze seriálu Přátelé. 73 dneska slaví textařka Gabriela Oswaldová a 36 svíček na dortu svoukne písničkář Pokáč. Pohled do historie nás zavede do roku 1648, kdy švédská vojska během 30leté války vtrhla do Prahy a vyrabovala cenné umělecké sbírky. A dnešek je taky světovým dnem prevence proti tonutí a neoficiálním dnem IT administrátorů. Ano, ajťáků. Takže co udělá ajťák, když mu řeknete, aby si zapnul bundu? Začne hledat tlačítko Power On. Je sobota 25. července.
0: Metropole právě dnes. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
4: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
3: Řekl pro ČTK místo starosta Svitav Pavel Čížek.
1: Sport.
3: Mlýnský potok v Horce nad Moravou se už příští sobotu 1. srpna promění v dějiště jedné z nejatraktivnějších letních událostí regionu. V areálu kempu Pádlo Morava totiž vypukne populární neckiáda, která slibuje celodenní porci recese, originálních masek a napínavých soubojů na vodě. Vodní klání odstartuje od 10 hodin pohádkovými plavbami pro nejmenší. Hlavní závodní program pak nabídne nejen souboj o nejlepší netradiční plavidlo, ale i divácky atraktivní závody na traktorových duších nebo sprint na lehátkách. Vyvrcholení v podobě hlavního závodu je naplánováno na 16. hodinu, po kterém bude následovat slavnostní vyhlášení vítězů. Organizátoři upozorňují, že vjezd autem přímo do kempu je povolen pouze pro dovoz plavidel. Návštěvníci mohou parkovat u fotbalového hřiště, pro cyklisty je připraveno zázemí přímo v kempu. Tento víkendový přehled pro vás připravil Tom Gottwald. Za celé rádio vám přeji parádně strávené volné dny.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víkendové teploty těsně pod hranicí 30 a dlouhými letními večery. Sluníčko zapadá krátce před 9. Víme, jak bude. Sobota přeje slunečním paprskům, v neděli se na mnoha místech můžou ozvat hromy a přijde sprcha. Tahle záchrana v podobě vody přichází za 5 minut 12. Například jižní Morava už v těchto dnech připomíná vyprahlou poušť. Sobota tedy skoro jasná až polojasná, neděle deštivá.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Hezký den za volant, parkujete třeba v Olomouci, pozor na letní bloková čištění. Jen za tento týden museli strážníci řešit desítky aut, která bránila úklidu. Od pondělka se čistící stroje chystají například do Chomoutova, v týdnu pak projedou i ulicí Zelená, Polívkova nebo Farského. Ulice se čistí vždycky od 6 ráno do 2 odpoledne. Značky s časem zákazů se na místě objevují s předstihem, tak na ně při parkování radši mrkněte, ať předejdete zbytečným pokutám nebo odtahu. Přesný seznam všech čištěných ulic najdete už teď na webu Olomoucký report.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pohodový sobotní podvečer, 25. červenec. Čas na podvečerní grilovačku nebo relax na terase, nebo jste v práci, to nevadí. Jsme tu s vámi, vaše letní rádio pokračuje, v náš parádní playlist taky. Skvělá sobota v kruhu svých blízkých. Nezapomeňte nás poslouchat dál, máme pro vás jednoho speciálního hosta a naporcujeme ještě další zprávy, předpověď počasí na víkend a dopravní tip, abyste si leto užili i na cestách bez problému. Buďte s námi.
1: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tohle je
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všichni posluchače z ostravského letiště.
1: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli a proč existuje takový nějaký limit?
2: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravují se podklady pro posádku. V té hlavní dovolenkové sezóně je navíc provoz intenzivnější, takže se opravdu vyplatí mít klid a nespěchat na poslední chvíli.
1: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi se zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
2: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr, například kontrolu na přítomnost výbušnin. Stejně tak i zavazadla mohou být ze systému vybrána k detailnější kontrole. Je to standardní bezpečnostní proces, který zvyšuje bezpečnost všech cestujících.
1: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
2: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
1: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, naším dnešním hostem, děkujeme.
2: Taky děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia i noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
1: WhatsApp Metropole. 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: žít.
1: Sobotní podvečer v plném proudu, letní noc může odstartovat, ať už se chystáte na večerní party, nebo si vychutnáváte klidný večer pod hvězdami, nebo už jste nastoupili na noční. Jsme tady, jsme vaše letní rádio, mějte fantastický večer. No a ještě se mrkneme v téhleté hodince, o čem se píše na našich regionálních webech, ať máte pořádný přehled. Díky, že nás ladíte, hit za hitem, jedeme dál.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Tohle je Radio Me.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: A co právě teď rezonuje na regionálních webech? Chystáte se autem k moři? Pak rozhodně nepodceňte přípravu. Nejde jen o klimatizaci a pneumatiky, ale hlavně o povinnou výbavu. Ta se totiž napříč Evropou liší a bez náhradního kola či druhého trojúhelníku vám hrozí mastná pokuta. Podrobnosti radí olomoucký report. Pokud zůstáváte doma, provoňte si sobotu. Na zámku Třemešek vypukne festival Vidle Vidlička. Čekají vás poctivé farmářské dobroty, cooking show i koncert Ilony Čákové. Vstup je zdarma, píše Šumperský rej. A na závěr obří triumf. Český jezdec Martin Kadlečík ovládl světový šampionát ve virtuálních formulích. Z obýváku teď míří rovnou do Ameriky, kde na reálném okruhu zabojuje o sedačku v opravdovém závodním týmu. Velký příběh přináší web olomouc.cz. Dál už pro vás nemám ani čárku, protože u nás v redakci zkrátka víme, o čem se píše. Příjemný zbytek dne a pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Tom Gottwald. Buďte s námi i dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, Master Mix.
3: Master Mix.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních zvuků.

Tady je tvoje metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska serví

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy jste říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací, objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce. Optika Maon na Ostružnické ulici, hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Taneční radio z Olomouce.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme East 17, britskou boybandovou legendu z 90. let, která dodnes baví fanoušky svým mixem popu a tanečních rytmů. Jejich hudba je jako ta nostalgická jízda, co tě vrátí do času, kdy jsi chtěl pořád jen tančit. East 17 jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky připomenou, že dobrá muzika nestárne. Připrav se na pořádnou dávku nostalgie s pořádnou porcí groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje taneční klasiku.

Metropole. Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM. I will learn.

0: Metropole.
1: Metropole!
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Folamour je francouzský producent, který ve své hudbě spojuje funky groove s moderní elektronikou a tanečními rytmy. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty pustí přesně ten správný beat, abys rozjel tanec. Folamour je známý svým hravým a svěžím stylem, takže se připrav na pořádnou dávku groove a pohody. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční perly.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou kapelu Rudimental, která míchá drum and bass, soul a pořádnou dávku energie tak, že jejich hudba prostě nezná hranice. Jejich skladby jsou jako pořádná party, na kterou si pozván, i když sedíš doma v obýváku. Rudimental umí rozproudit dav, ale taky zahřát u srdce, protože jejich melodie jsou plné emocí a opravdovosti. Tahle kapela je jako kamarád, co tě vždycky podrží a rozveselí, ať se děje cokoliv. Jestli chceš vědět víc o jejich příběhu a hudbě, zůstaň naladěnej, protože na Metropoli ti přineseme všechno, co potřebuješ slyšet.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
3: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
2: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům.
1: Sport.
2: Děťátko od

0: Čekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
2: Víme, jak bude. Neděle i pondělí sice budou platit za mírně chladnější dny s deštěm, mraky a teplotami kolem 25. Od úterý ale přebírá otěže spálené léto. Obloha se pročistí, srážky zmizí a například středa nekompromisně prorazí tropickou třicítku. Jak potvrzují meteorologové, druhá polovina nového týdne přinese opravdu vrchol léta. Ve čtvrtek a v pátek to vypadá, že ve stínu bude až 32 stupňů Celsia, i noci můžou být teplé. Tak znovu, neděle bude dešťová a pak postupně zase návrat léta.
1: Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

Tady je tvoje metropole. PH Electro je DJ a producent, který do taneční scény vnáší energii a chytlavé rytmy plné groove. Spojuje moderní elektroniku s melodickými popovými linkami, které tě rozhýbou a udrží v tempu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou porci taneční

Tady je tvoje Metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: touch.
1: Radio Metropole.
2: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
3: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
2: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Snadněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst. Už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům.
1: Sport.
2: Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře. Tolik další zajímavosti z naší redakce. Připravil je pro vás Tom Gottwald a já vám za celé rádio přeju skvělý víkend.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.